0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce hořesou.
0: Poletní půlnoc nenastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štít. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

si nechat ránu otevřenou, co nejdíl sypat do ní sůl. Za chvíli poznáš, co mám v plánu, kde pak tví klidný noci jsou.

0: klíče na prst navléká. Drogou se stát, ukázat záda, je, já z tvého smutku rozkvétám. Jedem.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Bravkovi do oči, že mu dám kop zoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale to včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pre krtkům

Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, chara.

že někdo tu chybí. Že z lidí, co ke mně pár mizernejch kroků to měli,

doprostřed 12. řady. Chvíli se díval, jak lidi chodí, pak zhasli, tma vlezla všady.

Svou krásnou píšťalu ti dám, hraje 9 tónů na 9 stran. Když půjdeš se mnou, lásko má, a když mě budeš chtít,

nepil, umřel taky. Ale kdo pije náš májový ležák, tomu se umřít nechce.

marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál, pořád ještě něco chybí. Jenom blázen by to vzdal.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme,

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

0: leď, leď.
1: Aleš, je děsně vtipnej, ale stojí až tamhle vzadu a tak je vlastně vyplej. A v tomhle crazy stádu hraje na tohle. Má to 4 tlustý struny a když to zmáčkne, tak to strašně duní. A jeho číslo je 0609, mezera 3 jedničky 50. Aleš Krejza, zavolejte mu do klubu.

máme tu jednoho Jimmyho, štědýho knírače krátkosrstýho, takový milý přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse, že

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let. A moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy mandalí, Milan Pilař a moje kytary.

Mezi trním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když sflétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová, mí.

Jemu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Foukačka, banjo, kytara, Dan Bednář a my jsme Mandela.

nestaral jsem se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

do nich se občas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích. Sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice. Do vzduchu bez ptactva,

jak moc mi scházíš, když stojím na pláži sám. Koukám, jak vlny svůj písek si hladí, tak hladil jsem

rodinu. Vynášet koždětě, rodit, pak jim balit svačinu. Utírat prach, luxovat, být tolerantní v nevěře a předtím večernému muži vařit teplé večeře. Ještě k tomu mít nádobí a ponožky zašívat. Denně chodit na nákupy, doma kytky zalívat. Postarat se o domácnost jako nějaká provozní a pravidelně mě

postel neznal dřív, než sedmou odbyli. Tony třel do mastí a ze slov vařil séra. Otaše po Vsetín pak prodával, co splodil, když k zemi klaní.

přijdu hned. Teď se vracím zpět, vždyť hned to je pár let. A známí na mě mávají a říkají tak good day. Vracím se do Sheridan, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hrají. Na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam šeru čaj, je to můj kraj.

postaví. A Pingl, ať tam leží, taky s ním. Už nechci modrý dálavý, jo, ani světa kraj. Vracím se do šedy dávny, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do šedy dávna, a děti káču v trávě hraj. Na verandě piju čaj, je to můj kraj.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

zaklení. Vždyť je tady příjemně, pěkná úrodná země, žádnej úhor tady není. Vemte si to v Indii, tam si

oblečení. To se u nás nestane, tohle my tu nemáme, nic takovýho tu není. Jsme tu jen my sami. My jsme ta tornáda, ta tsunami, jsme tu jen my.

0: veselo, pan kníže pozval ke jíře. Oh, hej, je veselo, dnes vítaní jsme hosti. Oh, hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Oh, hej, je veselo, pod sluná mážou kosti.
1: Od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem. Dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem. To radši zaživa do hrobu, než pověsit kytaru na skobu a v hospodě znuděně čekat.

snad pod ním tma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchnul chladnou vodou, sočí sny a z tváře závoj šedivý. Řek mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní je den, ale lenivý. Já cítil dál, že v ústech mám chuť cigaret a písní prošlé noci. Tak jsem vyšel ven a díval se, jak slunce nový den.

ani nedělní, co z horkých ploten voní. A náhle chtěl jsem být za tebou, někde za městem,

kéž mi zvony hraní písní. Na prášek srdce rozmělí. Šel jsem dál tou vůní raní kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí.

bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. Zima už se posouvá, dala si na čas jako vždycky, sníh de facto sporadicky, je jaro.

dávno zbalený pruty prej, jsem nedovyvinutý, je to jako v pohádce, když rejpeme se v zahrádce. Letos dám hodně papriky, mám plán. Doma říkají zakrátko, že jsem jak hajnej robátko, pořád jen bloudím po lese a sám. No a nebo s tebou dám, trochu řeč i ze sebou mám.

mám, z toho chutí šlehat vodu dám, svý ženě pěknou sodu mám. Dávno zbalený pruty prej, jsem nedovyvinutý, au, to slovo skoro neznám, au, najednou zní mi cize, au, au, ať počítám, jak počítám, si pěknej obraz, já jen rám, rám, rám, rám, rám, rám, rám. Tak teda pojď se mnou, to byla jenom sranda. Zima už se posouvá, bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. To si piš, zase omládnem. Na chvíli.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Říkala, že se tak marmeruje.

5000 mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra, je to však činžák.

příběhy, po kterých kráčím, hledám tajemství. Jak skončit, kde začít, jsou

když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou. A když ti fešná angličanka přede dveřmi řekne zasnou. Když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje nový Bentley jede jen na jedničku.

dneska tvářit mám, jak se dneska tvářit chci. Mám předstírat jistotu, nebo raději příznaky nemoci.

Trochu křik, trochu pláč, trochu unavenej smích. Nic už tu nezůstalo jako dřív. Tenkrát svět se smál, jak velký slunečník. Jsem tady, poslední nájemník. Trochu křik, trochu pláč, ale dávno jsem si zvyk. A jestli zítra pošťák zazvoní, zkusí to znovu ještě jednou.

dávno jako včera, kdy tu lítal v dupačkách. Možná jsem na stěnu jen házel hrách, trochu křik, trochu strach, nahý.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Kubají koutkama, koukejte, to je ten, co chtěl bejt nad náma, nepřejem mu to, bylo ale právě náčasy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí, že nejsme Škoti celý mramoroví. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý, ať mu je.

sluníčko poměrně živě. Chvíli jsme se tím bavili a já se neumím smát. Směju se jenom tak bránicí, jak mě učil můj otec. Ten přesně určil hranici a já se neumím smát. Vždycky se před dveřma zouvá,

co někde upadly na zem. Chvíli jsme se tomu divili a já se neumím smát. Jednou si otevřu hospodu,

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city. Ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu přijdnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje

zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším ti psát, obojí téměř marně.

včel jak za sokolských sletů, po mně si opakují větu, kterou tě za pár minut přivítám, jak je to hezké nebýt sám. Lampion jabloňových květů, nejlepší ze všech možných světů, je prý ten, kde jsem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Cestou z protivína do Těšínova nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu, zády k protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou vinu.

proti vína do Těšínova. I co je malé, velikost v sobě chová. Uprostřed cesty krčí se kreč.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup.

po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde. Marně čekám spásný světlo denní, který asi vůbec nepřijde. Moje milá je teď někde v dáli, moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí. Takhle asi smutný

to mechu, sehnat tašky eternitový, naskládat je na děravou střechu, instalovat kamna plynový. Až se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na nedělní víkend do vily.

tam v poušti a vůně fialky, co ji udolal písek. A stopy poutníků do svaté země končí v

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tahle píseň pro vás, slečno, bude trochu kostrbatá, snad se řádek řádku nějak poskládá, poskládá, poskládá. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se bije i v kaki munduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

pravda. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic.

rozhledají. Sousedé si před usnutím, co si šeptají, jakože by chtěli být a vlastně nebudou. O poschodí víš, se láhev otvírá, ten druhý si pod gumičkou vlasy rozpustí.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: things. Den si nalí se chystá ulehnout.

zase bude líp. Pomalu šel rok

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty, když stromy rozkvetou.

kuchaře, kde nechal jsem sklo, to vám už nepovím, snad ve Frisku, tam jsem byl na jaře. Tak co z toho mám, pořád se jen toulat, v špinavý ruce, pár

zase v tom lítám, prázdný sny mám a trochu toužím, trochu toužím.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jako kočka, co schoulená je v rámu, a jak sní o myši, tak stejně ti šivrní jako panty našich dávno starých zřezavělých vrat. Myšlenky pomalu se rodí jenom kránu a další sklenka whisky s kostkou ledu může být tvůj soudce i tvůj milostivě vyprošený kat.

myši si hrají, kočka vystoupila z rámu. Večerní probuzení zdají se být horší než ty rána, když si před zrcadlem budem zase lhát. Poslední stíny, kapka krve zbývá kránu a další promarněný hodiny, kdy sklapla past a delír

0: Ty černý žale, neustále kroužící, z vrstev do vrstev, z nervů do nervů. Až někde v jámě končící, rozhlodán od červů, v těl jasné krvi kouřící, pod lebkou hnízdící.
1: Prosím vás, už nikdy tohle

0: luka.
1: A kachna vodní s peřím zelena.
0: Kachna.
1: Jak duhovými barvami, když hra.
0: Nechceš chlebíček.
1: Se nese v dálce prachem slunce žhavý.
0: Už to prostě nechci nikdy podstupovat.

0: Čírek jedna báseň.
1: Divé mechy.
0: Sovovy mlýny melou pomalu a jistě.
1: Puškvorc.
0: Mele a mele a mele.
1: Stříbrem zrosené sny.

0: nejlepší.
1: Seberte mu brejle!
0: Ale on to umí z paměti, vyveďte ho!
2: Poutník jsem vyštvaný morovým puchem království.
0: Vypadni!
3: Surové křiky!
0: Dveře jsou tam!
2: Odcházím smrtelně raně, v hory snů, v makrokosmické hory.
0: Tak dobrou makrokosmickou.

čas na těle všechny šrámy spravil, však na duši mne nezhojený vřet. Občas drásá jako spáry šelem dravých, pro všechny muže jsem chladná jako led. Nedobytná, necitelná, já se jich láskou bavím. Já vím, kde jsou

třeba ze samoty, nebo jenom tak. Až začneš v labirintu cest, týdny a měsíce si plést, až ti vítr tvojí blízkou jednou prožene chuť moře.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

svůj román budu psát. K tomu stránek mi tisíc nestačí, slova správný najdu snad. Jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce.

Nabírám si oranž do lžic, zapráším dech, vyletí brilantovou zeleň, polknu, oči změknu, párou z konvic, za slunění, nechty zlomím, za vlasem, vlas, hlasem, zkus.

Chtěl jsem pryč, ani teď nechci. Tady cítím svoje kořeny, tady leží moji předci. Ale pro mě už to neplatí,

jsou teď vaším novým domovem. Naše starý domovy, vykoupený Mnichovem.

Tady sedím na mraku, píšou mi z nebeskýho dvoru. Prej si to sama přebrat mám, jenomže jako na potvoru. Největší hřích je, píšou mi, zapomenout na svoji duši.

do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

0: usadila Iva.
1: A ještě mi říká, hele, ty tomu nebudeš věřit, ale 80% toho, o čem se v té písni zpívá, se stalo.
2: Já chci rapovat v hustý rapový kapele, jenže ten můj blbej kukuč vypadá tak nesměle. Celý život hrál jsem jenom folk a country a celý život budu hrát jen folk a country.
3: Ty chceš rapovat v hustý rapový kapele, všechny nás tu hodně ostře posílat do prdele. To ti ale těžko někdo uvěří, když ty ten majco ruce svíráš, držíš jako ukulele.
1: Proč se stalo?

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Můj kraj a šmlha zacloní a z našich chat pak do údolí padá dým.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Když si tady přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

Pak jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen a špičku dovnitř otočila ven a vzniklo

0: zatoužil jsem včera za kliku.
1: Vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela.
1: Nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
0: zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol!
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl!

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

podvaz a žádný zážitek. Holky na mě koukaj, jak na starý nábytek. 40 za mnou a pořád větší hic. A z rodičovských peněz už nezbylo mi nic.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu, jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

Čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

smrti. Z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí. Máš v ruce plánky od bludiště, kde východ není.

Čeho se bojíš? Čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít, jak znamení číst, jak srovnat se s tím, jak obrátit list, že překonám všechno,

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

kdybych jí potkal, tak jí nepoznám, že se jí podobu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

ještě někdy uvidím. Skoro se zdá. Skoro se zdá.

do stropu smutně zývá nedopitý džin. Skutečnost potrhá, dál márně hledá rád. Obrazy na stěnách, obrazy z pavučin. Za okny bez záclony, nezakrytá noc.

drápy času, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu, svět se hemží v hodokvasu, v okolí.

soubojů a v hrdle zlato měl. V žáru noci hluboký se spolu opijem, květy naší lásky tvojí krví zalijem. Žít pak budem v naději, že před

0: kol ohně obhej.
1: Jak se ti spí, má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání a kolik znáš tajemství. Jak se ti spíš,

proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude.

0: tak se ptám, jak se ti spí. Možná se vrátíš, až přijde čas. Možná tě potkám tu pravou chvíli. Zkusím se zeptat, lásko, vzpomínáš?
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a z poloviny spící vřelá je pěna ve dřevěné lžíci. Matička za sklem bledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od bucharu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

proud, do oken sirné knoty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevus z prsteníčku. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mnou švíhne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mně,

čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánu.

jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody, žádné fráze uvařené z vody, ze slepé

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

oděná do srpu, pokládá na zem všechny bolesti, svý divoký skalky, oděná do můžek, přistřihává cesmínám všechny zvrhlý myšlenky na včely.

plém, byl by slyšet špendlík, kdyby spad. Jen malá muška na zdi snad podívat se směla na spousty bohů.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři obíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Mnihy se pokácely do plichové. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly.

Za tvými okny planou nepokoje a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nevím.

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně, za loužičky ve vaně, denně místo snídaně, za loužičky ve vaně.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Nejlepší obraz je
2: okno. Nejlepší příběh je život.

Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsti a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

0: Fik, fik, fik, fik.
1: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Na černé větvi bílý květ prší a není možné nevidět.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jak zapomenout na ten čas, kdy stáli jsme si blíž. Jak zapomenout na ten čas, snad, že to dávno již, my květy

trochu poplakává. Muž s tváří věkem s oranou. Vrásky jsou brázdy na polích. A ten muž s nimi zápolí.

když bojíme se stáří nenávratna. Až po nás zhasne

A já cestou domů potkal jsem touhu s pokorou. Dva stíny unavených dam. A já jen vykřik

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starý vojenský decem.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas mihl se foxtrot. Rock'n'roll, bajto disco, ale valčík je ten tanec, k němuž mám tak blízko. Zase nic.

Trochu dokola a trochu vpřed, vždy jednou víc a dvakrát míň. To je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

zdají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

Každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle. Jak rychlý je náš krok, nejde mít v srdci hudbu jinou.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Psal jsem ti, brácho, a na úřad psaní šel dát. Psaní o tom, že jsem černej, že z fleku bych kradl. Zváčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl. Pošťák se nevrátil, jestli bych vzal po něm flek. Sáně mi dal tresky v balíku pro psy a kvé.

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom podél

Až jednou ze snu zas budu volat. Jenom tvoje krásné jméno, které v hlavě mi utkvělo, velkou dálku budu chtít zdolat. Tohle přece nemá smysl.

až jednou zesnu, pak budu ticho. Zůstane tu blbá píseň a v ní jenom blbé řádky, možná řeknu, no to je psycho.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

kulisy mulisy. Hulil lisy, za kulisy, bubu. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliský jako ropucha. Já jsem marin CIA, jsem nebezpečný.

ďáblu jsem duši zaprůdal, na rozkaz jsem mordoval, web jsem agent CIA, jsem nebezpečný a jsem zlej, jsem zlej, jsem zlej, strašně, very zlej.

Jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Vaha, vaha, na mě si dej vacha. Nebuď já, jsem strašně berry, berry, příšerňácky, strašný vác.

Vítem, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nej. Žijí celého světa, spojte se.

Slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno. No co to máte za halenku, slečno? Vždyť máte vnady téměř venku, slečno. Vy nenosíte pod prsenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sedneme si spolu támhle v šenku, slečno. Dáme si třeba vína sklenku, slečno. Za odměnu mi na účtenku, slečno. Orazítkujte svoji rtěnku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno. Jste extra formát na nástěnku, slečno. Vy máte ale krásnou fenku, slečno. Máte ale krásnou fenku, slečno. Kvůli vám pustím k vodě lenku.

0: jen držte pevně tu svou fenku. Slečno, slečno, máš pičák ostrý jako střenku. Slečno, s vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám,

Škaredí holky, ty se drží zpátky, jsou sami sobě na posměch. A vždycky mají krásný kamarádky, a proto mají v lásce pech.

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí. Zrcadlu řeknou,

ráno, co by byl život bez trampot. Řeknou ti, hele, zmys a zanech řečí, nestojím o tvý ohledy. Škaredý holky,

už jsme opět na trávě. Neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas mihl se foxtrot. Rock'n'roll, baj to disco, ale valčík je ten tanec, k němuž mám tak blízko. Zase nic.

trochu dokola a trochu vpřed, vždy jednou víc a dvakrát míň, to je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

zají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no. Zase nic.

Každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle. Jak rychlý je náš krok, nejde mít v srdci hudbu jinou.

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří 15krát trubka, no a jednou dudy. Babička Majka jediná.

je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory a to je velká vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali. Nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Je pár minut po 21.

Osud se rozběhnul a já to nevěděl. Marně jsem v okně čekal na volání sláva. V nádražním bufetu

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom podél

po kopcích beránci zvlnili nebe. Zvonili na zem

beta může s klidem v minutě na místě, kde stála teta, nechat plavat labutě a tu tetu jednou větou.

taky umíme, jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud v peřejích slibů.

0: co si počít. Ráno, než si protřeš oči, doveze tě k nám. Hubky, rubky, z jabka, šlubky, doveze tě k nám. Budliky, budliky, švestkový knedlíky.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

sáčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl. Pošťák se nevrátil, jestli bych vzal po něm flek. Sáně mi dal tresky v balíku pro psy a kvé.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

chtěl bych ti říct, jo, to se stává, odkvetly květy mandloní. Otočím řeky proud,

nevím pro koho. Snad aspoň ty se usměješ, deštivá obloho.

Říkám v každém slově, že farář pochová mě těžko na hřbitově. Můj muž je přece kat a kat je bystr meče, co krví světí hrad, kde slza nepoteče. Kat přece dobře ví, jak snadno život zhasne.

kole na moře je stará deka, tam v hlubinách snění se divé proudy v klidnou řeku mění. Co měl, dávno už není, pluje od pramene k moři zapomnění. Na břehu sedí rybář, očima koulí.

Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic, jen dlouhý den a krátkou noc a život běží, volá o pomoc. Tak musíš dál tou cestou jít, poslouchat slova a hledat klid, na duši smutek

0: kolik už šancí ti život vzal. A přesto tejky své zkouší dál. Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní. Tak nemáš nic, když sny se splní. Tak nemáš nic.
1: Před malou chvílí bylo 23 hodin.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, teď jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely, příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas, příroda, ta se umí ozvat. Těžko ji odolat, když přijde.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když vyřádit se chtěli a trochu vzruchu mít,

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zavoní.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Jenže pro takový jako já tu není místo, protože tu chceme mít čisto a nestojíme o nikoho, kdo nám bude podkopávat náš systém jistot. Nemáme zájem o asociály a dysgrafiky, uděláme fiky-fiky a s pomocí genetiky nebo malou operací strepanací přetvoříme populaci. Budeme všichni stejný, stejně nadějný, budeme mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže. Udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům. Ta

Vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na party a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

příbytku prostém, anděl bez křídel. Svůj osud věčný složil k nohám lehký slečny, za lásku na příděl. Tak o věčnost přišel, teď strach mu klíčí v břiše, že jsou mu v patách. Ač našlapují tiše, jsou všude kolem

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. Je krátce po jedné hodině. Je krátce po druhé. Je krátce po třetí. Je krátce po čtvrté hodině. Je krátce po páté.

Krátce po 7. hodině raní. Před malou chvíli bylo 8. Je pár minut po 9. hodině. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Je krátce po 10. hodině.

Je krátce po 13. hodině. Před pár minutami bylo 14 hodin. Před pár minutami bylo 15 hodin. Je krátce po 16. hodině. Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Před malou chvílí bylo 18 hodin. Je pár minut po 19. hodině. Před malou chvílí bylo 20 hodin. Je pár minut po 21. hodině. Je krátce po 22. hodině. Před malou chvílí bylo 23 hodin.